blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestal.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Na záver nášho seriálu o starobe sa vraciame k Jozefe, Eve a Hane Kabátovej. Tentoraz s otázkou, čo môže staroba ešte stále dávať druhým, pýta sa Ľudovít Malík.
2: Jozefa nie je len tá, o ktorú sa iní starajú. Má jasnú predstavu, či môže byť ešte stále užitočná aj ona sama. A jej odpoveď ukazuje, že pomoc druhým nemusí mať veľkolepú podobu.
3: Neviem, ako aktívna ešte pre niekoho. Jedine debatov, proste podporiť ho, keď má zlú náladu, alebo nevie si s niečím poradiť. Na mňa sa mladšie kolegyne veľmi obracajú a radi so mnou debatujú, proste utešujem ich, keď majú problémy.
2: Otázka, či je staroba stratou času alebo novým obdobím na objavovanie, znie možno provokatívne. Hana Kabátová na ňu odpovedá bez váhania.
4: Možná je to tak individuálne, že pro niekoho je to takový plynulej prechod, absolútne prirozený období, kdy sa na to pripravil, teší sa na to a má svoj plán, podľa mňa sú takový, a samozřejmě jsou lidi, kteří vlastně nějakým způsobem nejsou připraveni a toto období objevují, tím pádem se tam můžou ukázat i nějaké úskalí, které prostě se třeba pozitivně nebo negativně prostě můžou odrazit.
2: Čo teda robí starobu naozaj zmysluplnou?
4: Určitě by si na tom předem měli si vytvořit ty základy svého života, protože to už je vlastně, některé věci nezměníme se jako osoby, ale měli bychom celkově v životě na sobě pracovat, aby ta naša staroba byla produktivní, aby byla opravdu tou jesení našeho života a to vlastně stavíme na tom celý život. Jaký si tvoříme vztahy, jaký si tvoříme koníčky, jaký máme kolem sebe lidi, ale samozřejmě můžeme aj sami zjistit, nový takový rozměr, že tím, že máme více času, že se vlastně dostaneme z toho životního koloběhu práce, rodina a všechny tyto věci, získáváme tím čas. A ten čas je vlastně náš takový velký zdroj, kterým my můžeme objevit vlastně sebe a vztah k Bohu.
2: Presne takéto vzťahy, o ktorých hovorí Kabátová, žije Jozefa vo svojej vlastnej rodine.
3: No a kontakt s rodinou nám pomáha. Ja som tu mala minule 4 pravnúčatá, no, tak som mala radosť.
2: Eva má pre rovesníkov jednoduchý odkaz.
5: Nech sa rozhodnú teda ísť bez obav, teda vstúpiť do takého zariadenia, že sa budú cítiť dobre určite.
2: A čo si Jozefa myslí o tom, či seniori ešte majú mladším čo ponúknuť?
3: Ja si myslím, že my seniori ešte vždycky vieme tým mladším niečo dať, proste poradiť. Niekedy si myslia, že už by sme im, že im nevieme, ale keď nastane nejaká debata medzi nami, zistia, že ešte nám to dobre myslí a vieme im niečo dať.
2: Na záver celého seriálu má Hana Kabátová odkaz priamo pre poslucháčov, nie len pre tých, ktorí sú sami seniormi, ale najmä pre tých, ktorí majú staršieho človeka niekde na blízku.
4: A tak ja bych určite vaše posluchače ráda poprosila o to, aby ste sa o naše seniory zajímali, minimálne je oslovili, aby ste měli k ním takový vztah, videli ako jejich životní příběh, nejenom niekoho, kdo je třeba pomalejší a potrebuje pomoc, ale aby aj vyčerpali z jejich zkušeností, z jejich času a z toho, že jak oni vůči nám třeba ukazuje, jaký máme vztah, nebo prostě podpořit vzájemnému vztahu, vzájemné spolupráci. A myslím si, že když se budeme si se navzájem všímat, tak to je ten největší dar a to jsou věci, které ty srdce se navzájem potkávají, ať jsme staří nebo mladí.
1: Počas celého týždňa o dôstojnosti staroby sme sa snažili ukázať, že to nie je otázka veku, síly či energie, ale toho, či má človek okolo seba niekoho, kto ho potrebuje, alebo koho môže potrebovať on sám.

chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl, a že už nemusím pořád číst

0: jako dubový stůl. Nechci, aby se zhnul jako úsměv Dalajlámy. Chci, abys byl.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Na záver nášho seriálu o starobe sa vraciame k Jozefe, Eve a Hane Kabátovej, tentoraz s otázkou, čo môže staroba ešte stále dávať druhým, pýta sa Ľudovít Malík.
2: Jozefa nie je len tá, o ktorú sa iní starajú. Má jasnú predstavu, či môže byť ešte stále užitočná aj ona sama. A jej odpoveď ukazuje, že pomoc druhým nemusí mať veľkolepú podobu.
3: Neviem, ako aktívna ešte pre niekoho. Jedine debatovo. Proste podporiť ho, keď má zlú náladu, alebo nevie si s niečím poradiť. Na mňa sa mladšie kolegyne veľmi obracajú a radi so mnou debatujú, proste utešujem ich, keď majú problémy.
2: Otázka, či je staroba stratou času alebo novým obdobím na objavovanie, znie možno provokatívne. Hana Kabátová na ňu odpovedá bez váhania.
4: Možná je to tak individuálne, že pro niekoho je to takový plynulý prechod k absolútne prirodzený období, kdy sa na to pripravil, teší sa na to a má svoj plán, podľa mňa sú takový. A samozřejmě jsou lidi, kteří vlastně nějakým způsobem nejsou připraveni a toto období objevují, tím pádem se tam můžou ukázat i nějaké úskalí, které prostě se třeba pozitivně nebo negativně prostě můžou odrazit.
2: Co teda robí starobu naozaj smysluplnou?
4: Určitě by si na tom předem měli si vytvořit ty základy svého života, protože to už je vlastně, některé věci nezměníme se jako osoby, ale měli by sme celkově v životě na sobě pracovat, aby ta naša staroba byla produktivní, aby byla opravdu tou jesení našeho života a to vlastně stavíme na tom celý život. Jaký si tvoříme vztahy, jaký si tvoříme koníčky, jaký máme kolem sebe lidi, ale samozřejmě můžeme aj sami zjistit nový takový rozměr, že tím, že máme více času, že se vlastně dostaneme z toho životního koloběhu práce, rodina a všechny tyto věci získáváme tím čas. A ten čas je vlastně náš takovej velký zdroj, kterým my můžeme objevit vlastně sebe a vztah k Bohu.
2: Presne takéto vzťahy, o ktorých hovorí Kabátová, žije Jozefa vo svojej vlastnej rodine.
3: No a kontakt s rodinou nám pomáha. Ja som tu mala minule 4 pravnúčatá, no tak som mala radosť.
2: Eva má pre rovesníkov jednoduchý odkaz.
5: Nech sa rozhodnú teda ísť bez obav, teda vstúpiť do takého zariadenia, že sa budú cítiť dobre určite.
2: A čo si Jozefa myslí o tom, či seniori ešte majú mladším čo ponúknuť?
3: Ja si myslím, že my seniori ešte vždycky vieme tým mladším niečo dať, proste poradiť. Niekedy si myslia, že už by sme im, že im nevieme, ale keď nastane nejaká debata medzi nami, zistia, že ešte nám to dobre myslí a vieme im niečo dať.
2: Na záver celého seriálu má Hana Kabátová odkaz priamo pre poslucháčov, nie len pre tých, ktorí sú sami seniormi, ale najmä pre tých, ktorí majú staršieho človeka niekde na blízku.
4: A tak ja bych určite vaše posluchače ráda poprosila o to, aby ste sa o naše seniory zajímali, minimálne je oslovili, aby ste měli k ním takový vztah, videli ako jejich životní příběh, nejenom niekoho, kdo je třeba pomalejší a potrebuje pomoc, ale aby ste aj vyčerpali z jejich zkušeností, z jejich času a z toho, že jak oni vůči nám třeba ukazuje, jaký máme vztah, nebo prostě podpořit vzájemnému vztahu, vzájemné spolupráci. A myslím si, že když se budeme si se navzájem všímat, tak to je ten největší dar a to jsou věci, které ty srdce se navzájem potkávají, ať jsme staří nebo mladí.
1: Počas celého týždňa o dôstojnosti staroby sme sa snažili ukázať, že to nie je len otázka veku, ale toho, či má človek okolo seba niekoho, kto ho potrebuje, alebo koho môže potrebovať on sám.